nad člověkem. Jednoho? Či několika? V monarchii? Nebo oligarchii?